0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Utorok, najrokovejší deň v týždni, dnes meninu je